významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 19. července. Tento den roku 1947 se narodil kytarista a zpěvák Bernie Leadon, někdejší člen kapely Eagles. Ten samý den i rok spatřil světlo světa v Londýně rockový kytarista Brian May, člen skupiny Queen. Psal se rok 1968, když přišel na svět také pozdější fotbalista Pavel Kuka. Dva roky předtím se 50-letý zpěvák Frank Sinatra v Las Vegas oženil s 21-letou herečkou Mia Farrow. Od tohoto dne přesně 20 let trvalo, než se rocková formace Deep Purple oficiálně rozpadla. V roce 1961 zavedla jedna letecká společnost dnes už naprosto běžnou věc – promítání filmu během letu. Roku 1952 Helsinky zažili start 15. olympiády. V roce 1980 se konaly už olympijské hry 22. Dějištěm byla Moskva a Spojené státy americké a další je tehdy bojkotovaly. 19. červencový den 1984 první žena, co by kapitánka Boeingu 747 přeletěla

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

nad jejich výskytem. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia.

0: Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa dnes ve 21 hodin našeho času vyvrcholí velkým finále. O titul mistrů světa si zahrají Španělsko a Argentina, tedy dva týmy, které během celého turné potvrzovaly roli těch největších favoritů. Pro Argentinu je to šance obhájit titul z Kataru, zatímco Španělé mohou získat teprve druhý světový titul ve své historii. Ještě před finále se dnes v noci rozhodlo o bronzové medaili. Anglie porazila Francii v naprosto fantastickém utkání 6-4 a získala tak třetí místo. Hrdinou zápasu byl Bakayo Saka, který zaznamenal hat-trick. Přesto se do historie zapsal ale i Francouz Kylian Mbappé, a to dvěma góly, a se kterými se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa, když překonal dosavadní rekord Lionela Messiho. Všechny zraky se teď upínají k dnešnímu večeru. V finále nabídne souboj dvou fotbalových generací, zkušeného Lionela Messiho proti mladé španělské hvězdě Laminu Jamalovi. Výkop je naplánovaný na dnešní 21. hodinu našeho času na stadionu MetLife v New Jersey. A po více než měsíci fotbalových emocí poznáme toho pravého, nefalšovaného mistra světa.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2024.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům, na Rakovnicku v obci Karlov tady havarovalo osobní auta do stromu, probíhají v současné, aktuálně tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu, klouže to.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM.
2: 97,4 FM.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

Mám tu pozvánku pro všechny Big Beatáky, a to konkrétně do Otvovic, kde bude v pátek 24. července od 20 hodin hrát legendární kapela Brutus. Koncert bude probíhat v amfiteátru koupaliště Otvovice a vstupenky se dají zakoupit na místě. Jestli ale nejste úplně Big Beatáci a máte radši něco trošku jemnějšího, tak pro vás mám pozvánku na sobotu 25. července, a to na fotbalové hřiště do Dobrovíze, kde od 16 hodin bude probíhat letní party. Vystoupí jména jako je Kapitán Demo, Anaka, a k tomu se ještě můžete těšit na bohatý doprovodný program pro celou rodinu. A co je nejlepší, vstupenky na tuhle letní party můžete vyhrát už příští týden u nás na Relaxu, a to v odpolední soutěži Moderátor versus Zprávař. Tak schválně, na koho se usměje štěstí?

88letá hollywoodská megastar Anthony Hopkins startuje hudební kariéru. Sir Anthony Hopkins od svých 4 let hraje aktivně na klavír a nedlouho poté začal skládat i vlastní hudbu. Až nyní ale podepsal smlouvu s Decca Records a v 88 letech tak startuje vlastní hudební kariéru. Na 21. srpna je plánované vydání nového alba, které nese název Life is a Dream, které nahrál londýnský Philharmonia Orchestra pod taktovskou Gustava Dudamela. Ochutnávku v podobě prvního singlu, která se jmenuje Broken Road, si můžeme poslechnout už od minulého týdne. No, jestli hledáte motivaci k něčemu se odhodlat, pustit se třeba do nějakého nového koníčka, tak pan Anthony Hopkins, 88 let, tak to je jasný důkaz, že nikdy není pozdě. Víkendový relax.

0: Jaký je váš oblíbený vtip? To je naše dnešní téma. Vtipu jako Češi máme opravdu hodně, jsme poměrně veselý národ a proto opravdu neváháme vymýšlet i naše vlastní forky. No a my se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio, jaký je právě ten váš oblíbený vtip. Pochlupte se nám dolů do komentářů na Facebook nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jaký pak je váš nejoblíbenější vtip?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme velkou oblačnost, na mnoha místech nás může zastihnout déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky, místy i velmi silné bouřky. Pro bouřky obecně platí výstraha meteorologů pro dnešek a před jejich výskytem. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia. Krásné nedělní dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Máme neděli 19. července a rozjíždíme dnešní 11. hodinu. Těšit se můžete třeba na Rodana, Reddy Kirken anebo No Angels.

0: Rodan na vlnách Relax Rádia, máme 11 hodin a 20 minut, neděli 19. července. Rodan Tuka je český hudebník a zpěvák, který se narodil v Neratovicích, ale od dětství žije v pražských Letňanech. Jeho zájem o hudbu byl ovlivněn jeho rodiči, kteří jsou velkými hudebními fanoušky, a to zejména jeho tatínkem, který je vášnivým kytaristou samoukem. No a pokračujeme dál v české hudební štafetě. Reddy Kirken a Michal Hruza právě teď.
1: Relax Radio. Víkendový relax.
2: Nosím černý brýle.

0: Pokud jako Češi vyrážíme do zahraničí, tak mezi naše nejoblíbenější destinace letošního léta patří jednoznačně Itálie, Řecko, Chorvatsko, Španělsko, ale i naši bratia Slováci a Slovensko samozřejmě. A stále více lidí ale objevuje také Albánii, která láká krásným mořem a příznivějšími cenami. Velký zájem je ale i o dovolenou v Česku. Podle letošních průzkumů plánuje alespoň část léta strávit doma výrazně více lidí než v minulých letech. Nejčastěji míříme do jižních Čech nebo na jižní Moravu do hor, nebo do hor samozřejmě, a jsou za důvodem hledání nějakého klidu, oddychu a hlavně přírody a třeba nějakého aktivního odpočinku. Češi rádi jezdí na kole. No, ať už letos zamíříte k Jadranu nebo na nějaký řecký ostrov nebo jenom k českému rybníku, jedna věc zůstává naprosto stejná. Nejhezčí dovolená většinou není ta nejdražší, ale ta, ze které si člověk přiveze nejvíc zážitků, a těch vám samozřejmě přejeme po celé léto co nejvíc. No a teď už Wonders a Michael Patrick Kelly featuring Rakim.
1: Víkendový relax.

Jako Češi jsme veselý národ a taky to dokazuje spousta vtipů, které si mezi sebou velmi rádi říkáme a často rádi i vymýšlíme. No a naše dnešní téma je, na které se vás ptáme na našem Facebooku Relax Radio, jaký je váš nejoblíbenější vtip? A vy se nám chlubíte do komentářů, už v příští hodině si nějaké ty vtipky dáme, no ale jaký je váš oblíbený vtipek? Pochlubte se nám taky do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na SMS bránu 606 736 736. Jaký je váš nejoblíbenější vtip?

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Ladíte Radio Relax, máme neděli 19. července a to znamená, že dnes slaví svátek Čeněk. Čeněk je mužské křestní jméno a jde o českou podobu latinského jména Vincentius, která se do češtiny dostala přes italské domácké Vincenzo. Další českou obdobou jména je Vincent. Původní latinské jméno Vincentius pochází z latinského slova Vincenz a to znamená vítězící nebo vítězný, případně také přemáhající. No, každopádně, ať už jste čeští čendové nebo italští Vincencové, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek.

0: we've got holes. We've got holes, but we carry on.
1: Je 12 hodin.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Dnes očekáváme velkou oblačnost, na mnoha místech v Česku nás může zastihnout déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky, pro které platí výstraha od meteorologů před jejich výskytem, a to zejména na Moravě a jihovýchodní části Čech. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia. Krásné poledne všem, co ladíte Relax Radio, máme čas oběda, a tak jestli zrovna máte před sebou něco dobrého, anebo jestli se zrovna na něco dobrého chystáte, přejeme samozřejmě dobrou chuť a spolu s tím vám nabídnu i naše hudební menu, kde máme třeba Pink, Glockenbacha nebo Evu Farnu a samozřejmě jako specialitu šéf kuchaře Luna a její písnička Bailando.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na Karlovarce, na D6, na 30. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Máme tady hlášeného člověka se psem ve vozovce, tak pozor na to, nohu z plynu. A na D6 zůstaneme, a tentokrát ale v opačném směru, ve směru na Prahu, na 59. kilometru je tady odstavené porouchané vozidlo, tak nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. července. Tento den roku 1947 se narodil kytarista a zpěvák Bernie Leadon, někdejší člen kapely Eagles. Ten samý den i rok spatřil světlo světa v Londýně rockový kytarista Brian May, člen skupiny Queen. Psal se rok 1968, když přišel na svět také pozdější fotbalista Pavel Kuka. Dva roky předtím se 50-letý zpěvák Frank Sinatra v Las Vegas oženil s 21-letou herečkou Miou Farrow. Od tohoto dne přesně 20 let trvalo, než se rocková formace Deep Purple oficiálně rozpadla. V roce 1961 zavedla jedna letecká společnost dnes už naprosto běžnou věc – promítání filmu během letu. Roku 1952 Helsinky zažili start 15. olympiády. V roce 1980 se konaly už olympijské hry 22. Dějištěm byla Moskva a Spojené státy americké a další je tehdy bojkotovaly. 19. červencový den 1984 – první žena, co by kapitánka Boeingu 747 přeletěla Atlantik.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: britská rocková legenda s jménem Sir Brian Harold May, zkráceně Brian May, známý hlavně jako kytarista kapely Queen. Brian May se kromě hudby věnuje také astrofyzice. Mezi lety 2008 a 2012 byl kancléřem Liverpoolské univerzity Johna Moorse. Svoji slavnou kytaru, která se přezdívá Red Special, tak tu si postavil v 16 letech se svým tatínkem a krk téhle kytary tak vyřezali ze starého mahagonového krbu. Brian May hraje výhradně šestipencovou mincí s vrubkovaným okrajem, která mu dodává takový hodně charakteristický kovový zvuk. No a já si myslím, že by byla škoda si tenhle legendární zvuk neposlechnout. Takže Queen a I Was Born to Love You.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Nechcete si náhodou koupit skamenělou kostru Tyrannosaura? Jedna z nejkompletnějších koster Tyrannosaura Rexe na světě, které se přezdívá také Gas, se minulý týden, se vydražila v aukci v New Yorku za rekordních $50 milionů. To je, vychází na eura na nějakých 44 milionů. A ve středu nám o tom informovala agentura DPA. Aukce v síni Sotheby's trvala přibližně 10 minut a zapojilo se do ní 7 zájemců. Totožnost kupujícího aukční síň nezveřejnila, ale jako přiznejme se, kdo z nás by nechtěl mít v obýváku vlastního tyranosaura?
1: Víkendový relax.

0: 12 hodin 43 minut Eminem na rádiu Relax. Eminem je známý tím, že ve svých textech často používá různé slovní hříčky a různé forky a vtípky. No a my se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio, jaký je váš oblíbený vtip. To je naše dnešní téma, samozřejmě můžete se pochlubit i SMS-kou nebo na WhatsApp na číslo 606 736 736. Jaký je váš nejoblíbenější vtip?
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze na jižní spojce, máme tady haváry ve směru na Chodov, havarované osobní auto s nákladním autem, tak počítejte s drobným zdržením a šťastnou cestu.

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Dnes očekáváme velkou oblačnost, na mnoha místech nás může zastihnout déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky. Pro některé kraje u nás v Česku platí výstraha meteorologů před výskytem bouřek, platí to zejména pro Moravu a jihovýchodní část Čech a Slezsko, hlavně na Vysočině samozřejmě. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia. Krásné odpoledne všem na vlnách Relax Rádia, ať jste zrovna doma, na dovče nebo na nákupech, no zkrátka ať jste kdekoliv, my jsme s vámi a otevíráme dnešní 13. hodinu plnou muziky. Těšit se můžete třeba na jména jako je Lighthouse Family, Adam Mišík, anebo Bruno Mars a Mark Ronson.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům mezi Středočeským krajem a Prahou na D6 na 0. kilometru došlo k nehodě dopravního auta, ale osobního auta, které najelo do vozidel. Na místě jsou záchranné složky, probíhají vyprošťovací práce, tak počítejte se zdržením, je to v levém jízdním pruhu, který je neprůjezdný. Šťastnou cestu!
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Fotbalové mistrovství světa dnes vyvrcholí, a to ve 21 hodin našeho času. O titul mistrů světa si zahrají Španělsko a Argentina, tedy dva týmy, které během celého turnaje potvrzovaly roli těch největších favoritů. Pro Argentinu je to šance obhájit titul z Kataru, zatímco Španělé mohou získat teprve druhý světový titul ve své historii. Ještě před finále se dnes v noci rozhodlo o bronzové medaili. Anglie porazila Francii v naprosto fantastickém utkání 6-4 a získala tak třetí místo. Hrdinou zápasu byl Bakayo Saka, který zaznamenal hat-trick. Přesto se do historie zapsal ale i Francouz Kylian Mbappé, a to se dvěma góly, díky kterým se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa a překonal tak dosavadní rekord Lionela Messiho. Všechny zraky se teď upínají k dnešnímu večeru. Finále nabídne souboj dvou fotbalových generací, zkušeného Lionela Messiho proti mladé španělské hvězdě Laminu Yamalovi. Výkop je naplánovaný na 21. hodinu našeho času a turnaj se bude odehrávat na stadionu MetLife v New Jersey. A po více než měsíci fotbalových emocí poznáme toho správného, nefalšovaného fotbalového mistra.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Pip relaxu. Pip relaxu.
1: Pro všechny byťbyťáky tu mám pozvánku do Otvovic, kde bude v pátek 24. července od 20 hodin hrát legendární kapela Brutus. Koncert bude probíhat v amfiteátru koupaliště Otvovice a vstupenky se dají zakoupit na místě. Jestli ale nejste zrovna byťbyťáci a máte radši něco jemnějšího, tak pro vás mám pozvánku na sobotu 25. července na fotbalové hřiště do Dobrovíze, kde od 16 hodin bude probíhat letní party. Vystoupí jména jako je Kapitán Demo, Anaka a k tomu se můžete těšit na bohatý doprovodný program pro celou rodinu. A vstupenky na tuhle letní party můžete vyhrát už příští týden u nás na Relaxu, a to v odpolední soutěži Moderátor versus Zprávař. Tak schválně, na koho se usměje štěstí?

0: Jaký je váš oblíbený vtip? Na to se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a vy nám odpovídáte. Píše nám Martin. Dobrý vtip je ten o České poště, ale málo komu dojde. No, a Zuzana, tak ta má oblíbený fórek s číslama. Potká se 0 s osmičkou a 0 povídá. Hezký opasek. A jaký je váš nejoblíbenější vtip? Pochlupte se nám na náš Facebook, dolů do komentářů Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jaký je váš nejoblíbenější vtip?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům na D4 na 15. kilometru ve směru na Strakonice. Jsou tady nabouraná dvě osobní auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.
2: Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Je 14 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme velkou oblačnost, na mnoha místech nás může zastihnout déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky, místy i velmi silné bouřky. Pro bouřky také platí výstraha meteorologů před jejich výskytem, a to zejména na Moravě a východní části Čech. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia. Krásné odpoledne všem na vlnách Relax Rádia. Můj čas tady za mikrofonem se naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na tu správnou nedělní siestu s Terkou Bělohradskou. Já vám přeju klidný start do nového týdne a ať jste s těmi, co máte rádi. Co bychom bez těch našich poloviček dělali?

0: kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Relax. Relax Radio.
9: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Máme téměř jednu minutku po 15. hodině.
1: Relax Radio.
0: Dneska máme takovou chladnější, deštivější neděli. Teploty se nám vyšplhávají maximálně k 19 stupňům Celsia. Od západu se k nám navíc sunou přehánky, bouřky. Na jihu a jihovýchodě našeho kraje můžou být i docela silné. S kroupami a pořádným větrem v noci obloha se vyčistí a teploty spadnou k 9 stupňům Celsia. No a zítra už pršet skoro nebude, ale sluníčko se bude střídat s mraky a teploty zůstanou kolem 22 stupňů. Tak to berme z té lepší stránky, alespoň nemusíme zalévat zahrádky a máme výborné podmínky na sportování venku. Tak dobré odpoledne, relaxáci, relaxačky. Když se podívám z okna na ten dnešní déšť, úplně vidím sebe před lety na táboře. Přesně v takové dny se totiž v hangárech, kde jsme jako skauti spali, rozjížděli ty nejlepší věci, turnaje v kartách, hraní na kytaru a spoustu třeba různých tajností. Pamatujete si třeba na svoje zážitky z různých táborů? Ten pocit, když vám třeba v 11 letech bušilo srdce až krku, protože se s vámi bavil kluk z vedlejšího oddílu. No tak přesně o tomhletom a takovémhle vzpomínkovém duchu se dnes budeme pohybovat v odpolední siestě. Pokud tedy máte tábor nebo táborový zážitek, o který se chcete podělit nebo mi třeba jen napsat, jestli jste na tábor jezdili rádi a proč, tak teď je ten správný čas popadnout telefon a napsat mi k nám do studia na číslo 606 736 736. No aby bylo jasno, že jsem se nezbláznila, všechno je v pořádku, zaspívám nám písničku s tímhle názvem v této hodině opět Radeček. Já myslím, že dneska to bude opravdu všechno v pořádku a my pokračujeme dál s další skvělou hudbou Tate McRae.
2: Relax Radio.
1: Tereza Bělohradská.
2: Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: To byla čerstvá novinka na našem playlistu a také v relaxácké hitparádě Relaxádě litevská producentka Juste a britský zpěvák Sam Harper. V naprosto tady skvělé pecce Just a Little. Sem tam zpívá, že si občas trochu popláče, když si na ní vzpomene. Tak možná, že občas někdo zamáčknete slzu při vzpomínce na nějaký letní tábor, kde jste jako děti byli. A přesně tyhle vzpomínky mi můžete posílat k nám do studia. No a pokud se vám písnička líbila, můžete pro ní hlasovat v Relaxádě na webu našeho rádia www.radio-relax.cz. Tam si najdete příslušnou záložku Relaxáda. No a najdete tam spoustu skvělých písniček, pro který můžete hlasovat, včetně téhle Just a Little, Juste a Sam Harper.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: Máme neděli 19. července, 15 hodin a 18 minut k tomu. No a dnes máme zapsáno v kalendáři hned několik pořádných vykřičníků. Svátek slaví všichni Čeňkové, takže pokud nějaký Čenda poslouchá, posíláme pozdravy a přání všeho nejlepšího. Pokud bychom se přenesli do roku 1968, tak tenkrát bylo v našich končinách opravdu velké dusno. Právě v tento den totiž naši tehdejší politici v čele s ústředním výborem KSČ poslali do Moskvy jasný vzkaz. Odmítli kritiku, ve které nám Sověti vyčítali, že si tady žijeme moc svobodně. Vztahy se tehdy vyhrotily na maximum, no a o měsíc později k nám vjeli tanky. A podle ekologického kalendáře je dnes Světový den naslouchání. K tomu si řekneme víc později. Na co ale nesmíme zapomenout, jsou narozeniny katerového boha Briana Maye z kapely Queen. Narodil se přesně před 79 lety a věděli jste, že kromě skládání hitů, jako třeba We Will Rock You, má taky doktorát z astrofyziky. No aby to nebylo málo, tak pro nerdy mám informaci, že dnes slaví narozeniny i filmový Sherlock Holmes, tedy herec Benedict Cumberbatch. No a co dalšího vlastně je pro dnešní den významné, tak to nám poví naše radiové kalendárium hned po písničce Never Ending Dream, tedy Nekonečný sen.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. července. Tento den roku 1947 se narodil kytarista a zpěvák Bernie Leadon, někdejší člen kapely Eagles. Ten samý den i rok spatřil světlo světa v Londýně rockový kytarista Brian May, člen skupiny Queen. Psal se rok 1968, když přišel na svět také pozdější fotbalista Pavel Kuka. Dva roky předtím se 50-letý zpěvák Frank Sinatra v Las Vegas oženil s 21-letou herečkou Miou Farrow. Od tohoto dne přesně 20 let trvalo, než se rocková formace Deep Purple oficiálně rozpadla. V roce 1961 zavedla jedna letecká společnost dnes už naprosto běžnou věc – promítání filmu během letu. Roku 1952 Helsinky zažili start 15. olympiády. V roce 1980 se konaly už olympijské hry 22. Dějištěm byla Moskva a Spojené státy americké a další je tehdy bojkotovaly. 19. červencový den 1984 první žena, co by kapitánka Boeingu 747 přeletěla

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dozněla nám pro dnešní počasí velmi příhodná píseň Raindrops Keep Falling on My Head od Manic Street Preachers. No a protože se nám velmi rychle blíží půl čtvrtá, máme tady dopravní informace. Největší komplikace vás teď čekají v Praze. Ve Strahovském tunelu se srazila 4 osobní auta a je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Kvůli tomu policie reguluje vjezdy do tunelů, takže se připravte na zdržení. No a pokud můžete, tunelům se úplně vyhněte. V Libušské ulici počítejte s nehodou dvou osobáků. Kvůli prasklé vodě obousměrně neprojedete ulici pod hranicí v Jinonicích, kde se propadla vozovka a je uzavřená ulice Československé armády v Bubenči. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzení k dálnici D7 se mezi 13. a 15. kilometrem vytvořila dlouhá kolona, takže přejeme šťastnou cestu, jezděte opatrně, dobře dojďte, ať už míříte kamkoliv. No a my vám k tomu posíláme další písničku. Shawn Mendes, Heartbeat.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: Tuhle pohodovou pecku Glide nám dospívali v 15 hodin a 39 minut. Nějaký jeden Portugal, The Man. No já jsem zmiňovala, že podle ekologického kalendáře je dnes světový den naslouchání a k tomu si teď řekneme víc. To je totiž dnešní deštivé neděle taková dost dobrá výzva do života. Kdy jste třeba naposledy měli pocit, že vám někdo skutečně naslouchá? Nebo jste vy sami sedli a někomu opravdu 100% naslouchali, třeba bez toho, abyste u toho koukali do mobilu nebo přemýšleli na něčím úplně jiným. Tak co kdybychom to zkusili dneska? Co takhle naslouchat bubnování deště do oken, tomu, co vám vypráví partner, nebo prostě jen poslouchat svoje vlastní tělo, které si možná po celém týdnu říká o pořádný gaučing a nic nedělání. No tak já to tu hned, co to vyslovím, poruším, protože kdybych poslouchala svoje tělo, tak teď spím a to nejde, ale určitě půjdu včas spát. Možná byste někdo u toho naslouchání sám sobě byl nejraději sám. No a přesně na to se nás zeptá Tiesto a Nelly Furtado v písničce Who Wants to Be Alone.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

0: 15:51 nám dohrála Joel Corey a Becky Hill svojí písničkou History. No a my si dnes o té historii tak trochu povídáme, protože se vracíme ke vzpomínkám na letní tábory. Jednu takovou vzpomínku nám poslala posluchačka Markéta. Ta vzpomíná, jak jako malá zažila stanový tábor v Loukově, hned vedle kukuřičného pole, kam tajně chodili na lupy. No ale pak přišla obří bouřka a z celého stanového městečka byl v tu ránu jeden velký rybník. Následovala částečná evakuace, zhýčkané děti si hned odvezli rodiče, no ale pro Markétu a zbytek takového toho tvrdého jádra to byl nejlepší zážitek, který si bude pamatovat celý život. No a víte co, Markéta dnes nakonec během života utekla z města, dneska bydlí natrvalo v lese, na horách, tak jí to asi docela zocelilo. No a co vy a vaše táborové zážitky? Markétě posíláme písničku, no a vy ostatní nám dál pište své táborové šilenosti na naše studiové číslo 606-736-736.
1: Relax. Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Jedna minuta 37 vteřinek po 16. hodině.
1: Relax Radio.
0: Dnes tedy v neděli máme chladnější a deštivý den, teploty se šplhají maximálně k 19 stupňům Celsia. Od západu se k nám navíc posouvají přehánky a bouřky. Na jihu a jihovýchodě našeho kraje můžou být i docela silné s kroupami a pořádným větrem. V noci teplota spadne až k 9 stupňům Celsia, takže bude poměrně chladno. Zítra bude pršet, o poznání méně nebo dokonce vůbec, ale sluníčko se bude střídat s mraky a teploty zůstanou maximálně kolem 22 stupňů. Tak relaxáci, relaxečky, ještě jednou vás zdravím. Já když se podívám z okna na ten dnešní déšť, úplně vidím sebe před lety, na táboře. Já osobně jsem jezdila na skautské tábory, kde nebyl žádný velký luxus. Vystupovali jsme často ze své komfortní zóny. Zuby jsme si čistili třeba v potoce, kde nás u toho žrali pijavice a o tom, jak vypadaly latríny, raději nebudu do vysílání ani mluvit. Ale přesto jsme tyhle zážitky měli fakt rádi a zůstávají ve mně na pořád. Mou oblíbenou částí dne bylo třeba zpívání s kytarami u ohně. No a co vy a vaše vzpomínky na letní tábory? A co si myslíte o současných táborech, s jakými zážitky se třeba vrací vaše děti? Pokud se s námi chcete podělit, napište mi do studia na naše číslo 606 736 736. No aby bylo jasné, že opravdu dnes vzpomínáme, tak si v této hodně zahrajeme písničku Vzpomínej.
2: Vzpomínej na mý tajný přání, vzpomínej na sny a milování.
0: No tak to bude Katka Marie Tichá, která nám zaspívá právě mezi 4. a 5. hodinou.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

16:10 nám dospívává Demi Lovato svoji písničku Low Rise Jeans. Tedy Demi nám vzkazuje v téhle písničce, že moda z roku 2000, tedy nízké bokové džíny, je zpátky, ať se nám to líbí, nebo ne. No a my se teď vrátíme v čase za slíbenou nostalgií a vzpomínkami. Ať už vzpomínáte třeba na svoje dětství nebo na letní tábory, o kterých si tu dneska povídáme, tak tahle písnička vás určitě pohladí po duši. Je to dost pěkná věc, kterou už v roce 2012 naspívala tehdy začínající skvělá česká písničkářka Kateřina Marie Tichá. Tak její písnička Vzpomínej.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Pokud jste v noci spali, tak jste přišli o dost možná nejlepší zápas v historii fotbalu. Tenhle zápas budil emoce i ve mně. Na mistrovství světa v Americe se totiž hrál zápas o třetí místo a potkali se v něm Francie a Anglie. Angličané pod vedením Thomase Tuchela vletěli do zápasu jako uragán a po prvním poločase vedli šokujícím způsobem 4-0. Vypadalo to na totální francouzskou popravu. Jenže Francouzi ve druhé půlce ukázali, proč mají v týmu lidi jako Kylian Mbappé. Ten střelil 2 góly a Francie brzy snížila na rozdíl jediné branky. Schylovalo se k obratu století. Anglický klenot Bukayo Saka ale z penalty zkompletoval hat-trick, v nastavení přidal pojistku Jude Bellingham a Anglie nakonec téhle šílené 10-gólové přestřelce zvítila 6-4. Anglie má bronz, což je jejich nejlepší výsledek od roku 1966. Pro francouzského trenéra Čempa to byl navíc loučící se sakra hořký zápas. A to nejlepší nás čeká dneska večer. Celý šampionát vyvrcholí obřím finále. O titul mistrů světa si zahrají Španělsko a Argentina, tedy dva týmy, které během celého turnaje potvrzovaly roli největších favoritů. Po Argentinu je to šance obhájit titul z Kataru, zatímco Španělé mohou získat teprve druhý světový titul ve své historii. Finále navíc nabídne souboj dvou fotbalových generací, zkušeného Lionela Messiho proti mladé španělské hvězdě Laminu Yamalovi. Výkop je naplánovaný na 21 hodin našeho času na stadionu MetLife New Jersey. No a po více než měsíci fotbalových emocí poznáme nového mistra světa.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme půl minutky do půl páté a proto přinášíme dopravní informace. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov se stala nehoda osobního auta a mezi 47. a 48. kilometrem je proto takové malé zdržení. Na místo právě jdou záchranáři, tak pokud tudy projíždíte, tak maximální opatrností. V Praze je hlášena další hromadná nehoda v ulici k Barandovu, kde se srazila 4 osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Pokud míříte na západ do Prahy po silnici číslo 6 u obce Kryty na Lounsku se srazila 2 osobní auta, naštěstí je to tam bez zranění a komplikace hlásí také dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem. Na 11. kilometru blokuje provoz poruchaný karavan a o kousek dál na 19. kilometru u Nové Vsi stojí nepojízdný osobák. Tak jezděte opatrně a my vám k tomu posíláme Aloka a Kylie Minogue.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Hey, hey, Memories, David Guetta featuring Kid Cudi, tedy vzpomínky. No a my tady vzpomínáme dnes na tábory. Do studia nám k našemu táborovému tématu napsal posluchač s přezdívkou Forrest Gumpík. No a ten na tábory vzpomíná s naprostou chlapskou upřímností. Čisté zoufalství tehdy pětiletého kluka, který v noci brečil ve stanu, zatímco ho žrali komáři, a při světu baterky psal srdcervný dopis mámě a tátovi, ať si pro něj okamžitě přijedou. No ale víte co, i tenhle náš posluchač nakonec našel na táboře něco dobrého, protože tam byl super rybník, do kterého přezdenská Kalia vzpomíná s láskou dodnes na tyhle ty věci, který tam prožil. Tak přesně o tom ty tábory byly přes noc, možná někdy utrpení, přes den nejlepší léto života. Děkujeme za vzkaz Foreste a posíláme písničku Markéta Konvičková. Bye bye.
1: Největší hity. Relax Radio.

0: Radio je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Americká reperka Dočí a její celosvětový hit Anxiety. Dočí v tomhle songu zpívá o tom, jak je těžké občas se třást ze sebe úzkost a nějaký ten vnitřní neklid. No a víte co, my jsme na vlnách relaxu, takže veškeré nedělní chmury, stres z blížícího se pondělí nebo nervozitu házíme za hlavu a vracíme se ke krásným vzpomínkám z vašich táborů. Píše nám poslucháč Jenda, že jezdil na tábory do Velké Chmelišné na Dunkester, kde to bylo prostě nejlepší. Chodili po okolí koupat se do rybníka a se skauty plnili úkoly, jako třeba která skupina dokáže mezi lidmi vyměnit dnešním jazykem vytrejdit za co nejlepší věc sirku a samozřejmě zde prožívali i první lásky. Jo, Jendo, jak to tak čtu, mám pocit, že jsme asi chodili do stejného skautského oddílu, nebo nevím, jak je to možné, ale i my na tohle místo párkrát byli, nebo jezdili jsme tam a pamatuju si, že v hlavní budově byli jeden rok sršni, no a těch jsem se dost bála. A pokud i vy máte nějaký zážitek z tábora, který se chcete podělit, rozhodně mi napište k nám do studia. No a teď už před námi Justin Bieber, který se omlouvá. Sorry.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Dohrál nám šolpón a máme 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes nám teploty šplhají maximálně k 19 stupňům a hrozí přeháňky či bouřky na jihu a jihovýchodě našeho kraje. Můžou být i docela silné s kroupami a pořádným větrem. V noci teplota spadne k 9 stupňům. Zítra bude pršet, o poznání méně nebo dokonce vůbec, ale sluníčko se bude střídat s mraky a teploty zůstanou maximálně kolem 22 stupňů. Dnes vzpomínáme na tábory. Mě od vás chodí spoustu zpráv o tom, co jste na táborech zažili nebo jak hodnotíte třeba současné tábory ve stylu all inclusive. Já se přidám ještě s jedním zážitkem. Jednou jsem se na táboře houpala, přičemž jsem si mezi houpačku a zem zaklínila nohy, přepadla jsem a pak jsem asi 3 dny nemohla pořádně chodit. Na táboře jsem chtěla zůstat tak moc, že jsem udělala dohodu se zdravotníky, aby mě nikam nevozili. Před nimi jsem ze všech sil předstírala, že jsem v pohodě, a pak jsem poté chodila po táboře po 4, protože jsem vážně skoro nemohla chodit. Tak pokud vy máte v naší poslední společné hodince chuť přispět nějakou svou příhodou do vysílání, napište mi do studia na 606-736-736. No a na co se těšit po hudební stránce v této hodině? Zkuste si představit, že je poledne a jste vedle člověka, vedle kterého chcete zrovna být. Prostě někdo úplně ten nejlepší. 12 AM, next to you. 'Cause I don't wanna wake up. Jo, tohle je ta písnička 12 AM Next to You a to nám zahraje právě mezi 17. a 18. hodinou.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, pekář Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: Taky vás občas tak strašně bolí hlava, že byste ji nejraději vyměnili, nebo máte jako já spíše migrény, kdy vám není dobře a máte výpadky zorného pole. Migréna není jen obyčejné bolení, je to strašák, který dokáže úplně vypnout den. No a já jsem se dočetla, že čestnost záchvatů můžeme díky 5 návykům snížit. Základem je brý vyhýbat se ostrému blikajícímu světlu, hlídat si pravidelný spánek a dělat si pauzy u počítače. Pozor si máme dát i na jídlo. Spouštěčem bývají prýzrající sýry, uzeniny a nebo červené víno. A skvělým pomocníkem může být přísun hořčíku a železa, které uklidňují nervovou soustavu. Tak pokud máte podezření na migrénu, nabízí se 3 možnosti. Může jít o tenzní bolest hlavy ze stresu, krční páteř a nebo právě o tu migrénu. Pokud trpíte na tady ty stavy, tak vám přeju, ať vám to netrvá příliš dlouho, ať se vám vyhybají co nejvíc, ať si užijete léto a prázdniny.
1: Prázdniny s relaxem.

Francouzská producentská dvojice Offenbach a jejich skvělý energický hit Be Mine. Tihle kluci z Paříže prostě vědí, jak na ten správný song, který člověku vlije takovou tu energii do žil. No a co vám může vlít energii do žil ještě víc? Dámy, je vědomí, že o vás má muž skutečný zájem a chce, abyste byla jeho, tak jako to Offenbach zpívají. Be Mine. Jak spolehlivě poznat a nenaletět jen takové té chvilkové chemii? Podle vztahových expertů existuje jeden

0: zásadní ukazatel. Snaha se s vámi lidsky propojit a investovat do vás čas. Pokud pošlete fotku z výletu a dotyční vám odpoví až za 3 dny s druhým palcem nahoru, je to tedy jasná ledová sprcha s chlapem, který nemá čas ani na rychlou zprávu. Podle expertů nemáme ztrácet čas. Jak tedy ten zájem poznat? Podle expertů to není vůbec o velkých romantických gestech, drahých večeřích nebo ohňostrojích. Klíčem je prý čistá, upřímná snaha vás opravdu poznat za hranicí fyzické přitažlivosti. Muž, který o vás vážně stojí, chce vědět, co vás dělá šťastnými, z čeho máte strach a jaký byl třeba váš den. No a hlavně plánuje s vámi budoucnost, aktivně si vás tak nějak zařazuje do toho svého programu, dělá si na vás čas a chce, aby ten čas s vámi byl nejvíc našlapaný na světě. Zkrátka nehledá výmluvy, proč to nejde, ale způsoby, jak být s vámi. Tak pokud někoho takového vedle sebe máte, gratulujeme. No a pokud ne, hoďte to za hlavu a pojďte raději si zlepšit náladu s námi, s relaxem, protože my už teď posíláme písničku Get Up.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 17 hodin 30 minut nám dohráli činasky, no a právě teď je čas pro zpravodajství z dopravy. Nedělní návraty z víkendů nám komplikuje hned několik nepříjemností, tak z Bystřeté máme tu čerstvý přehled. Na Litoměřicku, konkrétně na silnici 261 u obce Kamík, se pohybuje stádo krav. Jezděte tam, prosím, s maximální opatrností. Pozor dejte i na dálnici D1 ve směru na Prahu. Mezi 27. a 26. kilometrem leží přímo uprostřed cesty velký pytel a blokuje prostřední jízdní pruh. V Praze v Nuslích se v ulici Mojmírova srazila dvě osobní auta, takže tam počítejte se zdržením. Na D8 ve směru na Ústí nad Labem zlobí řidiče technické problémy. Na 11. kilometru překáží porouchaný karavan a na 19. kilometru u Nové Vsi stojí nepojízdný osobák. Tak přejeme šťastnou cestu. Pokud by vaše cesty vedly letos do Itálie, přineseme vám během následující půlhodinky tipy, jak se nedopustit fopa u jídla. No a teď posíláme písničku Missing You.

Tohle byla Alessandra a její písnička Narcist. Máme 17 hodin 40 minut. No a protože žádný narcista by určitě nestrpěl nějaké to fópa, máme tu slíbené tipy, jak se takového fópa nedopustit v Itálii u jídla. Italové jsou totiž na své jídlo extrémně hrdí a mají jasná pravidla, která by domorodec nikdy neporušil. Za prvé, cappuccino si objednávejte striktně jen ráno k snídani. Dát si ho po obědě nebo k večeři je pro Italy těžký hřích. Po jídle pijí zásadně espresso. Za druhé, nikdy, ale opravdu nikdy nesypte parmezán na špagety s mořskými plody. Míchat sýr a ryby je pro ně kulinářské barbarství. No a za třetí, nikam nespěchejte. Večeře tam klidně trvá hodiny a začíná se běžně až po 21. hodině. Pokud máte hlad dříve, nabízí se tři možnosti: dát si rychlou svačinu, přežít to s drinkem, anebo jít vyloženě do turistického podniku. A protože v naší databázi máme jednoho zpěváka, který měl naprosto úžasný vztah k Itálii, navštívil ji hned několikrát a tuto zemi upřímně miloval pro její renesanční umění, jídlo i temperamentní fanoušky, tak se ho teď pustíme. Michael Jackson, který zaspívá svůj hit One More Chance.

17:51 nám dohrává Purple Disco Machine a francouzský hitmaker Kungs v jejich společném tanečním bangru Substitution. No, my jsme si dnes povídali o vašich vzpomínkách na letní tábory a posluchač Tomáš nám poslal vzkaz, že dnes už tedy s úsměvem vzpomíná na to, když chtěl na táborové diskotéce oslnit svou lásku tehdy populárním breakdancem. Hodil prý tak divnou otočku na zádech, že mu praskly kalhoty přímo v rozkroku, což byl fakt trapas, a zbytek večera pak protancoval sám a s mikinou uvázanou kolem pasu. Tomáši, díky za tuhle zprávu, která pobavila, měla jsem co dělat, abych to takhle jako přečetla, i když chápu, že ti tenkrát asi do smíchu moc nebylo. Pokud máte chuť tancovat i vy, tak teď k tomu dostanete skvělou příležitost. Přichází dánská úderná dvojka, šílené bubny, divoký africký rytmus a song, který v roce 2010 ovládl fotbalové mistrovství světa v Africe. Dnes se těšíme na fotbalové mistrovství světa v Americe, ale teď tedy se vrátíme do toho roku 2010, Safri Duo, Velile a jejich nezapomenutelná jízda Helele. Relax.

0: Máme neděli 19. července, 18 hodin a jednu minutku k tomu.
1: Relax Radio.
0: Krom toho, že máme 18 hodin, tak aktuálně máme také 18 stupňů a v noci teplota spadne až k těm 9. Zítra bude pršet o poznání méně nebo dokonce vůbec, ale sluníčko se bude střídat s mraky a teploty zůstanou maximálně kolem 22 stupňů Celsia. V úterý pak čekáme velmi obdobné počasí jako v pondělí. Dnes jsme v nedělní siestě na relaxu vzpomínali na letní tábory a občas jste mi posílali zážitky opravdu jen pro silné povahy. Smáli jsme se vyplaveným stanům nebo prasklým kalhotám na diskotéce, ale nejvíc vás celkově zasáhly asi takové ty nenaplněné lásky. No co si budeme povídat, láska dokáže pěkně potrápit a je jedno, jestli jste dítě nebo dospělí. Support lesbians na to mají ale vlastní recept, s nadhledem nám vzkazují, že láska je občas prostě úplný nesmysl. No a právě na jejich písničku Love is Nonsense se můžete těšit mezi 18. a 19. hodinou. Love is nonsense, crashing. Já vám moc děkuji za dnešní skvělou společnost, za vaše zprávy. Užijte si zbytek večera. Pokud budete sledovat fotbal, tak vám přeji pevné nervy. No a zítra přeji příjemný start do nového týdne. Těšit se na vás budu tentokrát v úterý a ve čtvrtek odpoledne místo mé skvělé kolegyně Jarky. Tak ahoj.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: so don't call me up.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

Devadesátky v 9 na Relaxu. 90. léta na Relaxu.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. července. Tento den roku 1304 se narodil italský básník Francesco Petrarcha. Roku 1919 také jeden ze dvou prvních mužů na Mount Everestu, Sir Edmund Hillary. V roce 1947 se narodil kytarový mák Carlos Santana. Spatřil světlo světa v Mexiku. V 50. letech minulého století přišli na svět člen Sex Pistols Paul Cook nebo jeden ze Simple Minds Michael McNeil. 27. 1969 se na měsíci prošli první muži Neil Armstrong a Edwin Aldrin z Apollo 11. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Teď ale pojďme, protože je tady středeční večer na Relaxádu. Co si budeme povídat? Přátelé, je to tady 10 skladeb, 4 novinky a vaše hlasy, které posíláte na www.radio-relax.cz, protože na těch nejvíc záleží, co si budeme povídat. No a ze všeho nejdřív samozřejmě musíme rekapitulovat, jak dopadla ta poslední. To jenom, abyste věděli, z čeho se budeme odrážet.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Na třetím místě David Guetta a Alok, Run, Run, River. Výborná muzika, na prázdniny je to taková jako trošku pochodovka, tak pokud se chystáte na nějaký ten výlet, tak být vám asi určitě